zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: I sadni.
1: Radio Junior. Moj svet fantazije.
2: Radio Junior. Moj kvet hortenzije.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jána Milčáka o oslíkovi.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

ne boj, mňau, potkane nic ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila lahoutko milá, porostou rychle švec, než řeknu

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

0: Tak sme zhasli mravcoleva. Čo? To už je červená? Pardon, tak ešte raz. Len som si vymýšľal nové brbty. No, že už sme našli leva.
1: Našli veru a to sa stalo v rozprávkach z východnej Afriky, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a vyrozprával vám ich všetky Stano Dančiak. Režiu mal Jaro Rihák, dramaturgiu zase mala na starosti Beata Panáková a hudbu vybral hudobný dramaturg Miroslav Nemec.
0: Rozprávka mala výmeru, či dernieru? Ako sa to volá?
1: Asi myslíš premiéru.
0: Jaj, áno, áno. Premiéru mala v bloku 2001, tak.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Dvě piana neboli křídla se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe. Hrála smutnice.

křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na době.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.